for sure. You know when my right hand itch. People.

Junior Music Radio. Hudba všech barev.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Radio Color 90.7 FM.

0: Color Music Radio.
1: Spill the beans on the table, I always say.

0: rádiu.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.

Let's All Chant, Michael Zucker Band, startuje Old School na Kolem Music Radio. Vítá vás jako pevnou poslechu od mixpultu a mikrofonu. No a dáme si 70. a 80. disco, funky, black music a tak podobně. Ať už ve středu v premiéře o 14 hodin, nebo taky v pátek v repríze o 6 ráno. No a možná, že mnozí teď máte takové problémy, jak je sucho a spousta pivu, že přijete ráno k autu a skoro nic nevidíte, jak máte nános pivu na autě, a tak musíte vyhledat určité zařízení. To je samozřejmě myčka aut. Car wash. Tak si dáme tady v Old School, to jsou Rolls Royce. Potom

Greg Gaither, Never Can Say Goodbye, Old School na Core Music Radio. A teď se podíváme na parkety diskoték, protože tady je James Ingram a Party Animal. No tak kdo z vás se občas stane něčím takovým? Nevím, tady se jako vyjete na parketu, ale minimálně tom trošku rozjedete. Pak Lip Sync a Jojo Morder.

Lips Inc. a How Long v Old School na Kodum Zik Radio. Posloucháte tenhle týden 70. a 80. Funky Disco Black Music. A budeme v tom i pokračovat, protože si dáme Tom Tom Cop a World Rapping Hood. Také to je Giorgio Moroder a Nights and Nights in. A teď Horečka sobotní noci. Tam byla spousta parádních věcí na tom soundtracku. A tohle je jedna z nich. The Tramps a Disco Inferno. Tady v Old School na Kodum Zik Radio.

George Moroder, Night in White Satin. Uchem tenhle pán oslavil nedávno své 86. narozeniny. A Night in White Satin, to je skladba původně od kapely Moody Books z konce 60. let. My si dáme fotku další muziku Casey and the Sunshine Band a Queen of Clubs. Taky Original Sound, Indianization a teď Ray Parker Jr., který se proslavil v 80. letech. Hlavně s kladbou Ghostbusters, z velmi úspěšného filmu. A my se dáme fotku jinýho pojemný kousek, který se dneska vůbec nehraje. A to je skladba Electronic Lover.

Rendezvous Sound, Indian Realization na Kornzik Rádiu. Končí Old School, alespoň pro tenhle týden. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Melín od Mixpoutu a mikrofonu. A na závěr si dáme skladbu, která řekněme takovou modou pro zahrádkáře, zemědělce a vlastně všechny, co mají rád něco, co roste, protože strašně dlouho už nepršelo. A fakt máme velké sucho. To není žádná jako klimatická krize, ani alarmistické výkřiky, ale fakt je strašně velké sucho. A fakt dlouho nepršelo. Tak si dáme skladbu Rain od Oran Juice Jonesa. A doufejme, že ten déšť brzo přijde. Tak to vám přeje, budeme vín. Tak spolu toho mikrofonu. Užijte si tuhle poslední skladbu. Za týden naslyšenou v Old School a taky v sobotu v Avutkářství s muzikou 70. a 80. let. A užijte si další vysílání Core Music Radio. A teď tahle skvělá věc z roku 80.

99 Luftballons, tak to byla Nena na Color Music Radio, takže dneska si dáme opravdu to nejlepší z Neue Deutsche Welle a musím vám říct, že na to vzpomínám strašně rád, protože na to jsme chodili na lýzách trsat. Jo, byly to osmdesátky, ale byly skvělý. Tady je Peter Schilling a Major Tom, další výborná věc. Tak si užijte krásný svátek a hezkou neděli. Taky. Alles Gute, meine Damen und Herren.

Peter Schilling, Major Tom. Tak na tohle jsem chodil tančit na Dýzy, když mi bylo 18 let. A letos mě bude 60. Ty vole, toto uteklo. Ale co, nikdo nemládne. Tak to je prostě život. Tak se mějte krásně a teď si dáme tři učitele. Dali si název trio. Dá, dá, dá. Další skvělá pecka. Jo, jo, to jsem měl taky strašně rád.

Líp nicht. Tak to byly Trio na Koloru a za chviličku přijdou Spider Murphy Gang a jejich skandál Im Sperrbezirk. To byla taky výborná věc, mimochodem na to se tančilo opravdu hodně hustě. Ale nejdřív musí dohrát Trio. Ne Rio, ale Trio.

No, guten Morgen, meine Damen und Herren. Je svátek práce. Já vysílám, i když je svátek, což je dobře, protože je pátek. A to se vysílat má. Tak, to byly trio, dá, dá, dá. A teď si dáme, jak jsem sliboval, Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk. Guten Morgen. Guten Odpoledne.

Skandál im Spürbezirk. Tak to byli Spider Murphy Gang. No a teď si samozřejmě dáme dalšího borce, který se jmenuje Hubert Kach.

Sternenhimmel, Hubertka. Samozřejmě by bylo úplně nefér, kdybych zapomněl na dalšího borce, kterýho jsem miloval. A ten se jmenuje Falco. To by dneska spíš už jmenoval. Taky umřel celkem brzy, chudák. A tady je jeho megahit, velký rap, Der Kommissar. A je to Rakušák, ale přesto patřil do Neue Deutsche Welle.

Falco na frekvencích Color Music Rádia. A tady je další single od Neny, který jsem taky zbožňoval. Tato se krásně trsalo. A víte, co je dobrý? Že vlastně z Neue Deutsche Welle si vzali příklad i Angličani, Američani, ale byla to prostě hudba mýho mládí.

New York Trend. Tak to byla Nena a teď si dáme Borce další single, protože s tím jsme to dneska otevírali. Pouštili jsme si od Markuse Schön sind wir sowieso. Prostě krásný jsme tak jako tak. A teď si dáme Ich will Spaß, protože já miluju i srandu.

Tak to byl Markus. A teď si dáme ještě jednou Huberta Kaha a jeho skvělý single Rosemarie. Ano, to milovali holky. Pamatuju si, jak jsme chodili do Munu nebo na Vlastu v Praze a na tu Neue Deutsche Welle jsme opravdu trsali jak blázni. Ale bylo to skvělý. Prostě 80. leta, no.

Naprosto jednoduchá, velmi příjemná muzika. Tak, dneska si dáváme Neue Deutsche Welle a teď si dáme poslední věc od Spider Murphy Gang, Wo bist du? Krásnej inzerát o ženských. A její 630 let. Neue Deutsche Welle na Color Music Radio.

Wo, Biz Du. Spider Murphy Gang. Tak a teď si dáme už něco naprosto normálního. Tady je Lisa Stansfield, The Real Thing a fakt vám přeju krásný den. Krásný ráno a taky krásnou neděli. Protože tenhle pořad se bude reprízovat právě v neděli. Ve 4 hodiny odpoledne.

skvělej hlas z Velké Británie, Lisa Stansfield. A teď si dáme další perfektní hlas. Alison Moyet, moje další oblíbená britská zpěvačka, která začínala ve skupině Jezu. A tady je jejich asi největší hit, Don't Go. Tak si ho užijte a dejte si volume right.

Can't Get Enough, tak to byly Depeche Mode, jejich první album a první fajnovej single. Tak teď si dáme další skvělou věc. Doufám, že vám udělá radost. Je to Billy Idol, Eyes Without a Face. Jo. To jsem taky měl hodně rád. Mimochodem Billy Idol jede turné. Naposledy jsem ho viděl živě na Strahově, když hrál před Bon Jovi. A byl lepší než Bon Jovi.

Eyes Without a Face. Tak to byl mistr Billy Idol. No a teď si dáme dnešní mojí poslední písničku. Podíváme se na chviličku do Austrálie, na Ice House, Hey Little Girl. A tohle bylo speciálně vždycky pro holky. Ty to milovali. To jsme hráli v rádiích celkem často. I na dýzách se to hrálo a hraje se to dneska. Třeba v Lucerna Music Baru se tahle písnička v pátek i v sobotu hraje. Tak se tam běžte podívat.

0: To byla famózní a skvělá show. Teď už si můžete dát drink nebo kávu, nebo si můžete odskočit na toaletu, hezký zbytek večera a bylo nám ctí.
1: Mně bylo fakt ctí, je mi každý ráno ctí. Já doufám, že se vám Neue Deutsche Welle líbila, pak jsme si užili pár anglicko-amerických a australských písniček a já vám přeju opravdu krásný svátek a jak už jsem říkal, taky hezkou neděli. Tak se mějte. Romeo si jde odpočinout. Jde se vysprchovat a připravuje se na večer. Je svátek, je pátek, tak možná nějaký klub dneska. Prostě musíme žít naplno každý den. A ti z vás, kteří to takhle nemají, tak jsou trošku divní. Ale jak už jsem říkal na začátku, prostě koukám občas na komentáře a jsou tam samozřejmě pozitivní i negativní komentáře, takže všem, co píšou negativní komentáře, tak všem přeju, aby mi políbili Delpr. Tak, Vláďa Kosma a zvíře Jean-Paul Belmondo, teď si trošku trsnu a pak se jdu vyspršit. Tak se mějte krásně. Ahoj a čauky.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
3: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
7: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

nie dokázat. Bez odpovědi znova se zastázat. Být vzhůru hozen a zase klesnout dolů. Přes vrchol blaha sletět v propast bolů.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ.

0: Masani.
1: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna. Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
2: Sex appeal.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

S Pizzy krásce Sleeping Beauty, to byl jamajský král Loves Rocku Barris Hammond. A když už jsme na Jamajce, tak mám pro vás zároveň pozvánku ještě na neděli 24. května, kdy v Praze vystoupí velmi legendární roots reggae parta jménem The Abyssinians, vokální kvartet s muzikou, která vám rozezní duši. Ochutnejte. Lucerna Music Bar 24. května, neděle, a jako support taky Lone Ranger s živou kapelou. To bylo blaho, blaho, blaho, blaho.

od Betty Wright jménem Clean Up Woman. Každopádně s dalším songem letíme do Brazílie. Toto je Samba Požehnání, Samba de Benção. Sergio Mendes a u mikrofonu mimo jiné Marcelo de Dois, taková legenda tamního hip-hopu. A vy posloucháte Polední meny na Color Music Radio. Za chvilku soutěž s nakladatelstvím Darmagaya.

guru v rámci svého projektu Jazz Matters, věc jménem Certified, posouváte podle jmény a sliboval jsem soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaia, tak vězte, že dnes vychází nová knížka, která se jmenuje Psychedelika a duše. A jejím autorem je velmi pozoruhodný autor, jehož jméno je soutěžní otázkou, kdo byste tuto knížku chtěli vyhrát. Stačí napsat mi na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje autor knihy, která dnes vychází a už je k dostání na dharmagaia.cz. Dharmagaia. A tak vřele doporučuji, protože není to jenom o těch psychedelikách, ale je to taky o duši, o našem sebepoznávání. Velmi, velmi zajímavá a velmi čtivá kniha o archetypech, který jsou propojený s celým lidstvem a s naším podvědomým, nadvědomým i nevědomým. Tak. Se naladíme. Kdo posouváte v premiéře, slaví Radoslav a Radislav. Den bez diet. A kdo posouváte ve čtvrtek, tak Stanislav a Stojan. Luna v kozorohu, element země, u rostlin kořen, u nás u lidí kostra, kolena, držení těla, pohyb. Tak pustím tenhle skvělý francouzský rap a jdu se protáhnout.

že polední meny se blíží do svého finále. Takže ještě jednou poděkování Rowito Ice Cream. A jejich čokoládovým a speciálně arašídovým a jahodovým nanukům nově v Kornoutech. Díky taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. Pokud si něco rozbijete, ať už iPhone nebo iPad nebo počítač, tak můžu doporučit. Dali mi dohromady i zdánlivě neopravitelné MacParts.cz. A taky díky nakladatelství Darmagaya. My jsme dneska otevřeli soutěž o novinku, která vychází dnes, Psychedelika a duše. Jejíž autor mimochodem příští pátek bude mít přednášku na světu knihy. A tomu se více budeme věnovat v příští meny. Máme otevřenou i zároveň soutěž ještě o jednu knížku jménem Zvídavá bdělost. Tak pro krásné bděle odpoledne pouštíme ještě trošku francouzštiny. Tohleto je parta jménem Trio. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. Na brzkou slyšenou.

0: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: O, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
9: Thank you.
8: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Dona Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například bych vzpomenul to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush, jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody. A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašný trapas.
6: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
2: Čau.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
3: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

bytě Sonára právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonu.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak

0: Your Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. K odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party, let's party. Have a good time.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Dona Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: No, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgi, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
9: Thank you.
8: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Dona Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například, když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus. To je trapas. Sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte jiho, to je strašný trapas.
6: Co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

0: No a v dnešním dílu budou opět jak raritky, tak hitovky a samozřejmě nějaký ten příběh od Oliny s písničkou. Vítejte na největší oldies diskotéce v českém éteru, a to jak na streamu, tak na FM, tak v digitálním dabu. Co vás kromě jiného čeká v první hodině? Třeba zde ještě nehraný duet Jason Donovan a Kylie Minogue, Penny McLean, Donna Summer nebo Forest. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše odvysílané stahujte a nebo poslouchejte. No a jako první to bude hit z roku 1984, který se moc nehraje. Aspoň u nás ne. Ano, Eileen Bentley a I'm Living My Own Life. Pak jedna filmová. No, film tady nestál opravdu za nic, ale úvodní melodie se vyšvihla na první příčky hit parád. Oheň a led. Tedy Marietta a Fire and Ice. A nakonec Claudia Berry a dřevní disco Dancing Fever. No tak ať se dobře bavíte i dnes, přeje Pavel Bárta, dodává a též objevujte vaše oldies ještě jednou. No a tady už je Eileen Bentley.
1: Color Music Radio.

taneční horečka, tak to my máme každý pátek. No a opakování je ve čtvrtek v noci, jak jistě víte. Takže Olina se minule pustila do líčení, jaké bylo fanouškovství a zápal pro muziku kdysi. No a pokračuje. No a teď se musím pochlubit, že i snad kvůli mně vznikla jedna melodie. Jak víte, mým idolem byl Robert Plant, neboť byl prostě krásný. Ovšem, hudebně mi více vyhovoval Mike Oldfield. Taky jsem byla nějaký čas členkou jeho anglického fanklubu, což skončilo, neboť bylo velmi složité posílat členské poplatky v anglické měně přes Českou banku. No tak jsem jednou přes ten fanklub poslala Mikeovi vánoční přáníčko. Vybrala jsem tajemně vypadající obrázek nočního a totálně zasněženého Karlova mostu plus mou fotku, kterou jsem ovšem vybírala velmi obezřetně, tedy takovou, která by byla z dostatečné vzdálenosti, aby unikly pohledu mé vady na kráse. Takže něco ve smyslu Verichova vodníka Čochtana. Když ona stála po kolena ve vodě a měla na hlavě kýbl a byla tma, no a stála nalevo, kdežto vy se dívali napravo, tak jste si mohli myslet, že tam někde stojí nějaká krásná ženská. Hezky napsáno. No, Oldfield nezareagoval, ale po čase vydal desku a na ní byla jedna skladba, kterou, jak prý se sám Mike vyjádřil, napsal pod dojmem tajemného obrázku zasněženého Karlova mostu. Ovšem, někteří naši hudební redaktoři popírají, že by to byl Mike kdy vyslovil. Tak nevím. Na druhou stranu, já jsem Oldfieldovi s tím pohledem a fotkou poslala i kazety českého folkloru. No, on má totiž rád folklor. A na té jeho nové desce byla taky melodie, ve které Mike použil houslový motiv, jenž převzal z jedné naší lidovky. No škoda, že Olina nenapsala, jakou lidovku se jedná, třeba příště. Takže asi můj dopis mu byl přeci jen předán. Jinak ještě přemýšlím, na jakou píseň jsme pozapomněli. No a napadly mě další od Aby, které se moc nehrají. No tak třeba Honolulu, ale ono se to asi teda jmenuje Happy Hawaii. No trefa, Olino. A ta už je připravena i pro ostatní. Pak Austin Howard a I'm the one who really loves you a nakonec Forest a Could This Be Love. No ale tady už je tába.

to byl můj oblíbený Forest. No a na začátku jsem avizoval duet, co se jen tak neslyší. No ano, dokola se omílá Especially For You, Kylie Minogue a Jason Donovan. Já tu mám připraveno něco neotřelého, ač hezkého, jako vždy. All I Wanna Do Is Make You Mine, pak Gail Adams a La Fever z roku 1981. No a na začátek věc, kterou jsem si nahrál s Pajantra, jak jinak. Dlouho trvalo, než byla identifikována, nicméně se jedná o jamajskou kapelu Chalice. A skladba se jmenuje Funny Kinds of Reggae, psal se rok 1984, no a takhle se hrálo na Bajantraj. Rarita z hudebního archivu.

0: skupina z holandského Haarlemu vydala jediné album, ale několik singlů, co se hrály na diskotékách. Tahle formace sestávala jen ze dvou členů, tedy bylo to duo. A snad nejúspěšnější snímek nesl název Maria No Mas. No, singlová verze má ku podivu jenom necelé 3 minuty, za to maxi verze aspoň něco přes 5 minut. A tu si pustíme.
1: Maxi Mix.

0: Benny McLean solo s hitem 1, 2, 3, 4, Fire. A byla to singlová verze, protože tu LP verzi poznáte podle toho, že tam je předehra. Nicméně u singlové verze začne hned to počítávat. No a právě dohrává skupina Perfect Time a světe div se, hit Time z roku 1987. Teď malá pauza mezi první a druhou hodinou a pak znova do tance. Mimochodem, taky zazní jedno nepřímo zmíněné hudební přání. No a co ještě dokonce? Dokonce Donna Summer a The Only One, pak raritka Harpo a Movie Star. Řeknete si, no to není raritka, ale tentokrát švédsky. A nakonec sesterské duo Inga a Anette Humpe, dnes ne Yamaha, ale pomalejší věc, No Longer Friends. Takže za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárta.
1: Back to the 80s.

Druhá hodina hitů i rarit z tanečních parketů posledních 50 let je tady a vy se můžete těšit třeba na Live Garretta, Silicon Dream, Grace Gang nebo na Bogart, což je vlastně to nepřímo chtěné přání, ale k tomu později. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast Čes meškané stahují. No a nebo poslouchejte. A čím začneme? No jasně, něčím od podlahy. Ex-člen Bay City Rollers Les McKeown se v 80. dal na disco. No a vzniklo z toho třeba toto. It's a Game, pak David Lyme a Never Say You Love Me a nakonec poslyšte, plakali jste někdy na tanečním parketě? No já tedy rozhodně ne, na rozdíl od Nicky French, Teardrops on the Dance Floor. Takže žádný splín a smutek, ale užijte si tuhle málo hranou muziku, tak to vám od mikrofonu přeje samozřejmě jako vždy Pavel Bárta.

jsou tady vámi oblíbení Čingis Khan. No a tenhle track je opět z první desky, tedy z konce 70, kterou já považuji za nejlepší. Je tam třeba i Čingis Khan, Moskau, tak. Ani nevím, zda jsme si někdy hráli, nechce se mi to hledat, takže bude tady China Boy. Pak hymna všech diskoték, Alicia Bridges a I Love the Nightlife. No a na začátek Pet Shop Boys a Opportunities. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

No já nedávno dostal hezký mail od stálého posluchače Mirka, který se v něm ptá: člověče, už jsi vůbec někdy hrál Bogart? No Mirku, jasně, že jo. O téhle skupiny třeba On Broadway, Prima Ballerina, It's Gotta Work Out nebo When the Sun Goes Down. Tedy hitů požehnaně, ale co jsme si tu ještě nehráli, tak to je Stop Lovin' You z roku 1979. No a tohle bude teda pro Mirka, no, pak Live Greta, I Was Made for Dancing a nakonec Garry's Gang a Knock Me Out. Nejdřív ale ten Bogart, nebo ti Bogart.

0: Mauro, tak to je vlastně jménem Mauro Spesot, ten se narodil v roce 1960 v Terstu. To myslím byla doba, kdy byl společný s Jugoslávci, pak to teda připadlo Itálii. A byl to takový mostík na západ. Nevydal vůbec žádné LPčko, za to vydal 6 singlů, no a tím nejznámějším je, hádejte, určitě uhodnete, Buona sera, čau, čau. A ještě dodávám Signorina. A dnes pro vás maxi verzi, neboť Love is very necessary, jak se tam zpívá.
1: Maxi mix.

Petr Živágo a Tell by Your Eyes. A pod námi ještě jede Saragossa Band a Buona Sera. Tu jsme tu měli dvakrát, jednak Mauro a jednak Saragossa Band. Tak a musíme končit. Do dvou pokračuje na Music Only velká retro party, kterou vybral Harry Winklehoff. Tady je Funky Party, zítra Kuba a Lahůdkářství. No a pak i Martin Svátek, třeba ve všední den, ne ve svátek. A já zase za týden. A dokonce ještě Cheryl Ralph a in the evening. Aventura, Dimmy Guando a nakonec Silicon Dream z Německa, Frankfurtská škola a Jimmy Dean Loved Marilyn. Užívejte jara, poslouchejte fajn muziku a za týden se opět těší od mikrofonu Pavel Bárta. Hity non-stop v taneční party.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill-outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM.
3: DJ. Bela.